temný stín mágů kráčel tak světnicí, mlčící v davu a prsek na lžíci, sklenicí.